doline. Zajtra som cíteríne, dneska mi hoci hudu, zajtra mi zvoní.

0: Otvírajte bránu, bránu malovanú, však vám i neseme prekrásnu korunu. Prekrásnu korunu z hrozna upletenú a vám na památku od nás donesenú. Prekrásnu korunu z hrozna sme uvili a vám, gazda, pre radosť kvítim ozdobili. Koľko strapcu hrozna je v tejto korune, toľko sudu vína gazdovi a gazdine. Ej, veru, gazda náš, chystaj nám odomáš. Už sme dokončili, ej, vína by sme pili.
1: Ďakujem vám, chlapi, mladenci, ženy aj dzivčence, co ste poctivo robili v našem vinohradze. Kopali ste, rezali, pleli, vázali, špricovali, škrábali, obírali, v putnách znášali a tak sme sa šťastlivo od domáša dožili. Za túto korunu hrozná, aj za vaše slova vďačné, nech sa teda na odomáš, plný sud vína načne.
2: Hej, gazda! A nalévaj!
3: Putnárovi púlku husí, nech ho putné nezadusí.
4: A hajníkovi do rožku, aby lepší videl na mušku.
2: A obieračkám nalejte veselé, nech sa im hubenka preleje.
5: Prešárovi patrí hever, ale co pri víne slubuje, tému nevie.
2: A furmanovi fľašu vína, pri nej si ho najradši spíva.
1: Na zdraví vám všetkým.
6: Na zdraví.
3: Kto na zdraví vypije, dobre spraví.
7: Tak teda do dna. Na zdraví.

Zahrajte mi, muzikanti, dám vám peniaz potnu, a keď mi nezahrajete, tak vám hlavu utnu.

Lavči, nalejte plné džbány a vypiť všetci až do dna, aby ste viedeli, že sme na obiračkách ve Vajnoroch lonejší víno pili. Na zdravie!

0: nami, chlapci!
1: Dobrý večer, dečko!
0: Čo by ste mali spívať niekde pri dobrém vínku? Vy tu hulákáte, a keby ste išli na pú do hájička. Čo vám vyslo, krku? Alebo není hrku, hrku?
2: Stričko Silver, víte, že máte pravdu.
0: Ej, chlapci, aj bych vás zavolal.
2: Jako to susedom.
0: Ale nemá vás pohárkov. Fľaša sa rozbila a hever mi skovala žena.
3: My vypijeme ze suda. Len aby bolo čo ule.
4: Hej, veru tak.
2: A stričko, keď nám ulejete, až ty vaše dívky sa vám minú.
0: Ej, od tý moje dívky strach nemám. Len od tú moju pivnicu. Aby v nej bola čo ostalo. Ale keď je tak, tak potech vypeleš Lotrovská.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Asi neexistoval v bývalom Československu známejší športový manželský pár, než aký tvorili Dana a Emil Zátopkovci. Do vedna získali 5 zlatých olympijských medailí. Na hrách v Helsinkách v roku 1952 dve v priebehu hodiny. On v behu na 5 kilometrov, ona v hode oštepom. 3 dni predtým na 10 kilometrov, 3 dni potom v maratóne. Špičkoví atleti mali nielen krásne manželstvo a skvelú športovú kariéru, ale aj rovnaký dátum narodenia, 19. september 1922. Pani Dana sa narodila v Karvinej a s oštepom začínala pomerne neskoro. Mala 24 rokov, no napriek tomu už ako 30-ročná získala zlatú medailu na olympiáde v Helsinkách. V rokoch 1954 a 58 sa stala majsterkou Európy. Je tiež držiteľkou striebornej medaily zo 17. letných olympijských hier 1960 v Ríme. Siahnime teraz do rozhlasového archívu, odkiaľ sme pre vás vybrali z roku 1966 odpoveď Dany Zátopkovej na takúto otázku redaktorky.
2: O většině žen, které dosáhly nějakého výrazného úspěchu, se říká, že jim k tomu úspěchu pomohl manžel. I když to zní absurdně, četla jsem jednou něco podobného i o vás.
3: Tak já s tím tak stoprocentně nesouhlasím, i když část pravdy určitě na tom je. Po stránce odborné, jako po té oštěpařské stránce, musím říct, že to mě Emil nepomohl vůbec, protože on oštěpu vůbec nerozumí. Ale pomohl mě v jedné věci, že jsem viděla, jak je možné, jak se mužsky dovede zažrat do věci. Jo? A on strašně fanaticky trénoval a strašně fanaticky byl zaměřený na svůj trénink a na dosáhnutí svých úspěchů. A pro mě byl jakýmsi takovým příkladem, jak je možné se opravdu do věci zainteresovat.
1: Po prvý raz boli Emil a Dana Zátopkovci v Košiciach v marci 1960. Navštívili vtedy aj nový športový komplex Lokomotívy v Čermeli. Čestným hosťom Medzinárodného maratónu mieru boli v októbri 1992. O 25 rokov neskôr sa bežala mládežnícka štafeta na počesť Emila Zátopka. On sám ale ako bežec v Košiciach na maratóne nikdy neštartoval. Emil Zátopek zomrel v novembri 2000 ako 78-ročný, pani Dana o 20 rokov neskôr v marci 2002. Do stovky jej chýbali necelé 2 roky.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

dnes sme prišli, uhádnite. Pani, buďte chytrá, srdečne vás pozdravuje Agrokomplex Nitra.

Milé sluchačky i sluchači, majme tu ďalšiu sobotu mesiacu, kedy vám prinosíme reláciu Slovo na večer. Dnešní časti sa budeme zanimať pripovídkami, a to toho, bo sme pro vás iz našeho archívu vyťahli 4 interesní pripovídky pro deti, ktoré boli v minulosti spracované našimi kolegami. Dnes vás od mixážneho pultu pozdravľuje Stanislav Hurdych i od mikrofónu Lea Vajsková. Žečíme vám príjemné sluchania.